0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

0: 91 čárka 9.
1: Římsič. Yeah. Můj bože.

0: Konec.
1: Čekaj, takhle, no, to je pro...
2: Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: Lala.
1: Ne, máma.
0: Lala.
1: Ne, řekni máma.
0: Lala.
2: Tak řekni Radio 1.
0: Lala.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Reklama Rádia 1.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

A tohle z toho, to mě nemělo být, proč se mi to tady do prkínka zase všechno rozjíždí. To bude až za chvilku. Dobrý ráno, samozřejmě zase zmatek, zase úterý. Po 14 dnech, no a tenhle ten bordel má na svědomí Robert. Tak tímto vás vítám v novém dně, ať vás potkávají samé lepší věci. Já jsem se tady připravil pár kusů, s kterými vás chci po ránu zásobovat a jsou to vesměs nějaké ležáčci. No potom, co jsme si dali pitches od The President of the United States, tak jsou tady Olive. You are not alone. Sice to nepomůže na duši, ani nějak jinak. In a way it's all a matter of time. Ale člověkovi občas točí málo.

Dneska toho moc aktuálního země nedostanete, což až evidentně, to jak se tomu říká, potvrzují, protože to byl až návrat do minulého tisíciletí, i když naživo jsme tady měli rok, dva, tři zpátky a to jsem mimořádně byl na koncertě a docela se to dalo na to ego. Dalo by se říct pomalu perfect. Stejně jako si to dovolí říct Smashing Pumpkins.

0: Reklama Rádia 1.
1: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Tak jsem do toho klepnul trošku dřív a Tony Christy nám nezazněl celý z All Sing Guy a Walk Like a Panther a mění ho Bendel Rhythm Ace a Temple Marcos.

Já tu na to koukám jak na jitrnici a to, neovládám to. No, to se tak stává. Vzpomněl jsi někdo ještě na Košín, kde nám se jezdili a koukal jsem, že se mají zase tak nějak v nějaký formaci dorazit a když už jsme u toho, tak čas od času se tady objevil i se symfoniákem. Teďkon What is mine? Vy posloucháte Rádio 1, za chvíli tady budeme mít půl sedmou a dnešním ránem vás o berlích provází Robert, o duševních berlích, teda pardon.

0: Reklama Rádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letnikinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň, je mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Reklama na Radio 1.

tohle taky věc z doby dřevěný, na kterou mám taky jednu ze svých osobních vzpomínek. A proto to dneska nebudeme dělat nějaký složitější, když už jsme u těchto z těch pekel. Tak kdysi dávno, vzpomene si někdo na Blonde Redhead a Elephant Woman? Když to bylo nový, tak to poslouchala má tehdejší slečna. No, kde jí je konec? Snad v šťastném životě, jako i vám všem ostatním. Budete dneska trpět, ale nebojte, je jenom do 9. Mám trošku sentimentální.

CD Nonstop. Za elektronickým experimentálním projektem Oblaka se skrývá domácí producent Ladislav Senzor, dříve co by Exhausted Modern. Jeho album AC vyšlo v roce 2022 a vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Bejt jednička je to jediný, druhý místo neexistuje. Druhý stojí za...
1: No a zpěvačka Feist se skladbou My Moon, My Man od, v remixu od MA Radio. Myslím si, že je důstojné završení 6. hodiny. Pokud někam spěcháte, tak do 7. hodiny nám zbývá 9 minut. No a pokud nějakou Zuzanu znáte, to je skladba slova zase dneska. Pokud znáte nějakou Zuzanu, tak jí můžete popřát všechno nejlepší. No a pokud znáte pana Václava Kratochvíla z Loun, tak mu můžete popřát třeba všechno nejlepší k narozeninám. Václave, žij a užívej.

0: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
1: 14. 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Reklama na Radio 1.

GMT Kids v Soul Vaxanite verzi. Nechal jsem to hrát úplně celý. No a fackovaná z druhé strany Breeders Overglazed. Posloucháte Rádio 1.

A když si myslíte, že to nemůže být horší, tak jsou tady Prodigy. Prý přijedou jejich zbytky. No, tady je mashup. Společně s Elán. No Good Cascadér, Midi lidi.

0: kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Les Houbeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Naked and Famous, Punching and Dream. To se mi taky valilo dlouho v hlavě, že jsem se toho nemohl zbavit. Ale teď výlet do Maďarska. Svý doby. Pecka jako z praku. A pak ticho. Yonder Boy. Brightening the Anything. Vzpomenete si ještě někdo? Co asi dělá?

Jo, tak nám skončil Yonder Boy, o kterém jsem tady říkal spoustu nesmyslů a to bylo asi všechno, co o něm vím. A teďkon, vzpomene si někdo na Dive? Dose it. Pokud jste měl někam vyrazit 7 hodin 21 minut, tak jste to před chvilkou promeškali. Ale myslím si, že to svět jinak nezachrání. Trochu instrumentálu a za chvíli půjdem zase do jiného pekla.

0: Zahraj si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
6: Tak to je další level.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech nech si užijete mnohem příjemnější provoz.
8: Reklama na Radio 1.

Dneška musí být Daft Punk Get Lucky. I s tou verzí s Pharrell Williamsem. Taky jsem si tady zabroukal, jak happy idiot. No a s tím přichází pro změnu TV on radio.

A když jsme v těch kytárkách, tak přidáme ještě Eagles of Death Metal. Complexity. No? A ty by měli hrát na podzim tady v Praze. V Roxy, nebo kde to je? Koukněte, uvidíte. A pak třeba ji uslyšíte.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Reklama na Radio 1.

To je zase to mačkám blbě, a to jsem se tady ještě docela kroutil při XX I Hold On ve verzi od Jamieho XX. A teď ze mě bude Lazy Boy. To je stejnou jmenou píseň. A přináší Franz Ferdinand. Za chvilku bude 8. hodina, ale my si ještě stihneme jednu, uvidíme, možná dvě, myslím písně.

Lazy Boy a Lazy Nálada, Heavenly Cigarettes After Sex. 7:52 ráno.

0: jedno.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Reklama na Radio 1.

No, kdo si vzpomene na tuhle věc? Není to úplně tak extra starý. Samozřejmě Pearl Jam a jejich Danceville Terrence. No a tady jsou Churches ve spolupráci s Robertem Smithem. Hovnu to drown. Vy posloucháte Rádio 1 zlehka po 8. Teď mi tady napsali nepospíchej. Tak já nebudu pospíchat.

0: Gorillaz a Thundercats. A za chvilku, třeba uslyšíme.
1: Pozvánka na festival Dobržská brána.
2: Zveme vás na Mezinárodní hudební festival Dobržská brána. Jubilejní 10. ročník bude ohlédnutím za těmi minulými, do značné míry půjde pro mnohé umělce o festivalové návraty. Dramaturgie si klade za cíl vybrat takové interprety, kteří měli u publika či odborné hudební kritiky největší ohlas. Koncerty nabídnou mnohdy originální hudební spojení lídrů jednotlivých nástrojů, které vzniknou jen pro tento festivalový ročník. Navštívit můžete hlavní zámeckou stage, ale také další sakrální prostoru kostela. V pátek na vás se těší maďarské uskupení Mihar Borbej Quartet, norsko-belgicko-slovenský sextet Neil Auckland Ensemble, ale ve svých solových koncertech také finský akordeonista Kim Pojonen či francouzský bubeník a perkusionista Cyril Atev. Sobotní program otevírá česko-norská dvojice Štěpánka Balcarová a Helge Lien. V kostele pak navazuje japonsko-rakouské duo Karin Nakagawa a Simon Sobauer. Na zámeckém pódiu bude na publikum čekat American Dream Quartet Scotta Tixiera, česká klavír Jiska Štěpánka Balcarová. Závěrečný koncert s názvem Celebration bude patřit uskupení německého trumpetisty Markuse Stockhausena. V rámci doprovodného programu v zámecké galerii Koko na vás čeká vernisáž výstavy Ve dní je tma a v noci den významné české výtvarníci Kamily Ženaté. Festival Dobržská brána přináší do Pošumaví magickou hudbu. Vstupte do ní ve dnech 14. a 15. srpna i vy. Za pořadatele se na vás těší Ivo Kraml. Více na www.dobrskabrana.fest.cz.
3: Kulturní servis.

Kisses a Slow Dive. No a když jsme v těch kytárkách, tak ještě tam na východ britských ostrovů Starbuster, Fountain DC, 8 hodin 17 minut a vy posloucháte

Tak, přátelé, dozněli nám Fountain DC, no a pokud někteří z vás pochybujete o svém duševním zdraví, tak vám soukromně dovolím si říct, že můžete přestat pochybovat. Protože když vydržíte to, co vám tady pouštím já, a ještě do toho koktám jak jitrnice, tak nemusíte pochybovat o svém duševním zdraví. Protože jsem se tady zkoušel pouštět od začátku, co jsem tady od rána. Jakož tak nějak tady akorát mě trpíte 31 let, tak jsem si dával každou hodinu, teda každý kus o jeden rok až do aktuálně. No a omlouvám se, že jsem nehrál vaše přání a podobně a sobecky jsem si to drzel po svým. Takže jste psychicky odolní a můžeme do nového dne. Třeba s Nine Inch Nails. A já do toho přestanu kecat.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.
2: No a tady už máme něco pro Kateřinu. Já už jsem si sobecky své věci dohrál, tak tady budu tykon, jak se tomu říká, radši mlčet a snad se Kateřině bude líbit.

0: papa ekpa vichre ye jeje.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Veru Linhartová. Jmenuje se Každá další.

Druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a písnička Všetko na oko.

Silver Surfer z poslední desky kapely Sebastians a zároveň z jejich první Blue by Sebastians. Škoda, že to nemělo pokračování v tomto formátu, ale v pokračování spoustu dalších proběhlo. No já jsem si teda dal před chvilkou takový psychologický výlev ze sebe. Lidi, neberte ten život úplně vážně. Já bohužel budu muset jít do zaměstnání, pro mě bohužel, vy si oddechnete, tak si udějte kafe a můžete si zaspívat.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny, Pohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku, sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna, www.festivalkefir.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Reklama na Radio 1.

Tak dohrává nám producent Timo a jeho podání, jeho verze skladby Smoke Belch 2, která vyšla původně na kompilaci Café Del Mar. Příjemné dopoledne při poslechu Rádia 1 vám přeje Petra Ludvíková. Máme 5 minut po 9. hodině. V průběhu dopoledne vás čeká taky soutěž o celý balíček týkající se kulturního léta, čili festivalu Kůl v Plotě. No a tady je jedna

dohrává nám David Byrne a písnička, ve které je znát jeho spolupráce s Mexican Institute of Sound a Natalie Lafourcade. No a další v pořadí budou pánové z Holandska, kteří se ale taky orientují na trochu globální muziku. Tady jsou Yin Yin.

0: Reklama Rádia 1.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fous2.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Reklama na Radio 1.

Tak nám dohráli Flinger Kids, dívčí duo, se kterým jsem se potkala nedávno v rámci mentoring session v Budapešti, a řekla bych, že mají docela nakročeno, hrají moc příjemnou muziku. Flinger Kids a Overthinking, to byla věc, kterou jsme poslouchali před malou chvilkou na Rádiu 1, a tohle už jsou The Twilight Singers, Be Invited.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio 1.cz.

Terrible Lie, tak to byly Nine Inch Nails a teď mám pro vás nový single od Dead Poets Society, kteří chystají svoje třetí album. A vydání je naplánováno na 2. října a tady už je pilotní single Cold.

0: sun.
1: Hitparáda Rádia 1. Milí přátelé, i pro tento týden jsme pro vás nachystali pět novinek v hitparádě Rádia 1. Nejprve mistr basů Dizzy Rascal a jeho nový single So Hot. Dizzy Rascal chystá album, které vyjde v září. Kanaďanka Maz, jejíž single Track Suit vyšel 2. června, a navazuje na její 3D elektronický katalog. A my si nasazujeme tuto skladbu

Novinkou třetí je track Daniela Averyho s názvem Lemon. Je součástí jeho aktuálního dvouskladbového EPčka. New Yorkské kvarteto Star Cleaner Reunion ohlásilo svoje debutové album Umbrella na 25. září. Představuje se v hitparádě ze skladbou Never Odd or Even.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Jediný na světě od hudebnice Báry Zmekové.
1: Jediný na světě, co mě mate, že radostí někdy, až srdce bolí.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1. And we're
1: down. Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
2: Way Down We Go Tour 2027.
1: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
6: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
5: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
6: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
5: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Tak se během několika dalších minut dozvíte, co přinese úterý 11. srpna. Tady je kulturní servis. Tak pokračuje festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, který můžete navštívit v Hradci Králové. Pak tu máme galerie, Artoto galerie v Uhelném mlýně, tam je Timo, bude. Pražský hrad, Rožmberský palác, dary pro prezidenta, zdaleka i blízka dvě. Ve Středočeském kraji v galerii The Second Fire, milostný dopis Bajkalu. Veletržní palác, František Kobliha, cyklus Maj. V Doxu Radka Boževič a Faust. Galerie Zvon, bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou. Českoslovenští legionáři, Roztok a Žalova. V Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze můžete navštívit výstavu Váza, symbol kultury a života. V Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Want Delay Spring. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích vystavují Biennale ve věci umění 2026. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign, etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Budějovická vlna. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. Trafogalerie, Dana Bartoničková a Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Svět na noci. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joy the Weaver. Galerie Benedikta, Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty, Studio Pro na Lounech, Human Nature, Novoměstská radnice, Magická olejomalba, galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. No a co můžete poslouchat na Rádiu 1, tak to je jednoduché, v 18 hodin to bude Estereo, v 19 CD Nonstop, Oblaka, ve 20 hodin Velká sedma, ve 22 Unizone a ve 23 hodin Electronic Tuesday.

True, tak to byly The Frames, kapela, která se přišla taky rozloučit po nedávném tragickém odchodu Glena Hansarda, a zaspívali tam spolu s dalšími taky jeho skladbou Song of Good Hope, tak my si ji teď dáme v originále od Glena Hansarda.

You need to think like a bull and go with the tide.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu? Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Reklama na Radio 1.
2: Podvětší baldachy.

Tak nám dohráli Tata Boys Elišce, ještě předtím spolupráce Zapomněl jsem a Jaromíra 99 písně Sudety Dreams, no a tady je Vypsaná fixa.

0: Tak je tady soutěž, je tady další týden soutěžního speciálu Kulturní léto, který pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Kůl v plotě. Genius Loci města Písku se o víkendu v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru Písku. Letos se můžete těšit na víc než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovenska, Běloruska, Rakouska, Slovenska, Polska a řadu objevů z Česka. Víc info najdete na coolvplotě.com. No a v celém balíčku, který vyhrajete na Rádiu 1, a najdete dvě vstupenky na Kůl v plotě, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství Van Hotbook, poukaz na 350 korun od Kava.cz, podložku pod myš od Connected, originální triko od Les Houbeles. 28. srpna získá navíc jeden výherce voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na Samotě Hojšín. Telefon je 210 323 919. A otázka pro dnešní den se týká samozřejmě jednoho z vystupujících, jednoho z nejvýraznějších současných experimentálních umělců v regionu, a tím je Jegor Zabelov. A já se ptám, jaký je jeho hlavní nástroj při vystoupeních. A dám vám i tři možnosti, je to buď kytara, nebo akordeon, nebo klávesy. Tak ještě jednou, za A kytara, za B akordeon a za C klávesy. Tak halo, slyšíme se?
1: No, dobrý den, tady je Miroslav.
0: Tak já zdravím, Miroslave.
1: Já jsem si zcela jist, že je to akordeon, protože za B.
0: Tak je to tak, můžu to potvrdit a blahopřeju k výhře. Tak to bylo krátké dneska a Jegora Zabelova si teď pustíme i pro ostatní. Tak jo, zatím.

Druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a písnička

0: 1.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od Lesa prodá auto u ESA.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Reklama na Radio 1.

Dvě minutky po 11. hodině dohrává skladba Better od zpěvačky Clary Hill a Krakazet. Vzpomněla jsem si při té příležitosti na začátky Clary Hill se Česanovou, což bylo přímo parádní. Teď tady máme ale taky jednu parádní věc a ta je od slovenských Folk Rap a jmenuje se Nebo.

Dohrávají nám Lanugo, skladba Sklep. Ještě předtím jsme si hráli Island of Promise od Billow a tady jsou Afterclang.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.
2: Tell me about the whistles. The whistles got whoo!
3: You know how to whistle.

Celkem 22 pískacích songů zkompiloval DJ Rico, udělal z toho tuhle záležitost o Whistle Stillight. No a já k ním přidávám ještě jednu a to je písnička Young Folks, Peter Bjorn.

0: jedno.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Reklama na Radio 1.

K nám dozněla skladba Baxtra Dureyho Kubla Khan. No a vy jste slyšeli prodlouženou takovou tanečnější verzi, kterou udělal producent Paul Epworth, který dostal nápad vzít si 5 skladeb Baxtra Dureyho a převést je do takové hutnější elektrodisco podoby. A tohle byl výsledek. No a po Kubla Khanovi už je tady Floexa, Railway Electro.

Tak dopoledne utíká, je tady další část kulturního servisu v 11.40, takže si řekneme několik koncertů a filmů, několik tipů od nás. Tak v Rokafé ve 20 hodin Anal Vomit a jako host Razor Instead of Tongue. V Jazz Doku v 21 hodin Cirkus Ponorka, v Meat Factory ve 20 hodin Joshua Karan a Curtains Please. Z filmu Letní kino Dlabačov v 21 hodin Bohemský život. Na Dlabačově dále v 18.30 veřejný prostor Františka Skály a ve 20.30 Chungking Express. Edison Film Hub v 19 hodin Kráska v růžovém, 21.45 Spider-Man z Brusu Nový den. Kinopilotů v 18.30 Čika Čeka, v 21.30 Ztratili jsme Stalina. Letní kino na Pragovce v 21 hodin To není můj film. A kino Lucerna ve 20.30 také Čika Čeka. Z divadel tu mám pouze Loď tajemství v 19.30, my kluci, co spolu chodíme, Mozgová bůrka. No a samozřejmě dodávám program Rádia 1 v 18 hodin Estereo, v 19 CD Nonstop Oblaka. Velká sedma začne ve 20 hodin, poté ve 22 Unizone a ve 23 Electronic Tuesday.

Dohrává nám Alice Phoebe s projektem Strong Boy a skladbou Honey Tights. No a ještě před polednem stihnu jednu skladbu a ta je o to mladé hudebnice Willow. Tahle věc se jmenuje Water Spiders. Přeju vám zároveň hezký zbytek dne i celého týdne a zase brzy se na vás bude těšit Petra Ludvíková.

0: Kamarádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už tam budem? Nech toho.
7: Naštěji už tam bude.
6: Přestaň, štěj mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
9: Reklama na Radio 1.

Příjemné letní úterní odpoledne, 7 minut po 12. hodině ze studia Rádia 1 přehrává u Palury. Dnešní tříhodinovka bude tak trošku z části i vzpomínkou na britského producenta a hudebníka Williama Orbita, který v věku 69 let zemřel na konci července letošního roku. Tu zprávu ovšem jeho rodina zveřejnila na konci minulého týdne. Chlapík, který asi nejvíce proslul v 90. letech svoji producentskou spoluprací s celou řadou hudebníků, včetně Madony, jejíž single Beautiful Stranger, který právě dohrává, jak nalezení na soundtracku k parodii Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. Nicméně tvorba Williama Orbita čítá celou řadu zajímavých solových alb z 90. i 0. let. V té současné dekádě vyšly tuším dvě studiové desky, které také stojí za poslech. No a také jeho 80-ková práce pro Finchmakery rozhodně doporučuji. Například remix skladby od Prince The Future společně s Markem Moorem tehdy položili základy pro progresivní house. Případně jeho remixy Kraftwerk, Radioactivity nebo Human League, Heart Like a Wheel. Čeká nás také spousta novinek. Tady je třeba britská hudebnice Saskia a single Sick of Myself.

Británii ještě zůstaneme, čeká nás Bonobo, britský producent a DJ Simon Green, který na značce Ninja Tune bude vydávat v půlce září nové album Distance in Static. Tohle je tuším už třetí single Always on Your Side, na kterém hostuje irská zpěvačka Joy Crooks.

0: hudebnice Tov Ageli alias Toxe s novým singlem Wishing Well ve 12 hodin a 17 minut na Rádiu 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
3: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
4: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepilebického již od 17. srpna. www.festivalkefir.cz.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
6: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Je mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Reklama na Radio 1.

so gross. I lose my course. Set me loose.

Kolumbijská umělkyně Ella Miles ve spolupráci s brooklynským producentem Nickem Leonem na společném EPčku s španělským názvem Que Paso a Mis Amigos, což volně přeloženo znamená něco jako Co se stalo mým přátelům. Trojtrackové EPčko obsahuje i tuhletu skladbu, která právě dohrála Lose My Cool. No a teď znovu William Orbit, tentokrát tedy jeho solová práce na desce The Painter z roku 2022. Skladba I Paint What I See, na které hostuje častá spolupracovnice Williama Orbita Beth Orton. Dnes si ještě tuhletu spolupráci připomeneme jednou, možná i dvakrát.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop.

Londýnská hudebnice Helen Sun, skladba s názvem Shiny Kindness, která je k nalezení na EPčku Talk With Your Teeth, která vyšlo na přelomu loňského a letošního roku. No a z Londýna pochází i tady ten kolektiv, který se říká Wink. Čerstvé EP Word Scanning For a ukázka It Looks Better From a Distance.

0: Tak, na Rádiu 1 nastal čas soutěžení, a sice o dvě vstupenky na představení Zvůní dřeva tří německých performerů Sawdust Symphony v rámci Mezinárodního festivalu Nového cirkusu a divadla Letní Letná. Konkrétně tedy představení se odehraje 16. srpna, to znamená tuto neděli od 20.30 v Šapito číslo 4. Celý ten letošní ročník festivalu Letní Letná se bude konat od 12. do 31. srpna v Letenských sadech. Diváci uvidí čtyři špičkové zahraniční novocirkusové soubory a ty nejlepší soubory z České republiky a jejich novinky. Letní Letná je ale i festival pro děti, kterým patří samostatné Šapito, kde se uvede až 5 dětských představení denně. A k tomu je v areálu řada aktivit nejen pro děti zdarma. Telefon ke mně do studia, který je teď ještě vyvěšený, je 210 323 919, no a dvě stupenky na Sawdust Symphony získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na tuto soutěžní otázku. Zajímá mě, na kterém místě v Praze se už tradičně festival Letní Letná koná. Název pražské čtvrti nestačí. Tak, volat můžete teď. Tak, otázka asi byla velmi jednoduchá. Haló, tady Rao, Radio 1.
1: Ahoj, tady Honza.
0: Ahoj, Honzo. Tak.
1: Já si myslím, že je to v Letenských sadech. Jo? U Hanovského paviljonu.
0: Myslíš si to správně? Přesně tak. Tam se už mnoho let odehrává vždycky v létě festival Letní Letná. Já ti gratuluju k výhře, vyhráváš tedy, ještě jednou připomenu, dvě stupenky na představení Sawdust Symphony tuhle neděli, 16. ve 20.30. Tak mi drž na drátě a domluvíme se, jak si tu výhru převezmeš.

Artpunková partička z Montrealu a Detour, jak se jmenuje tenhle single, jak se patří v našem vysílání. Sympatická parta La Securité. No a ještě předtím to byla manchesterská dvojice Nightbus ve skladbě False Prophet, ovšem v remixu od producentů Ash Nymph. No a teď zase takový odklon, novinka od primárně tedy jazz hrající baskytaristky, kontrabasistky také Michelle Ngechello v cover verzi od 80-kových Human League skladby

a na Rádiu 1 teď jedna pozvánka, a to do velkého sálu Lucerny. 20. srpna vystoupí kytarová dvojice, sourozenecká Alejandro a Esteban Gutierrezovi, alias Hermanos Gutierrez, kteří tam představí také materiál z chystané nové desky, která by měla být na konci září. Los Ojos del Condor, a tady je titulní skladba.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Foxem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fox2.cz.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
8: Že nic neřešíš.
7: Přesně.
8: Proto jsme vybrali auto ESA.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
10: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
11: Reklama na Radio 1.

představitelé současné nezávislé kytarové scény v Katalánsku jsou Islandia Nunca Kvema. Tady na Rádiu 1 teď se singlem Esteva a Questa Pel z chystaného alba Electricitat Estetika, které vyjde v půlce října. No a teď je pohled na domácí scénu, jedna z novinek nasazených do Velké sedmi minulý týden, pro kterou jste mohli hlasovat, patří kapele Glad Sisyphus. Všetko na okolo se mění v prach z letošního alba Through the Years.

Nebudeme to protahovat, je 4 minuty po 13. hodině, nastal čas na kulturní servis, reprízu, jeho první části, věnovanou pozvánkám kulturním, na jeden festival, jinak do galerií, a to pro úterý 11. srpna 2026. Festivalem, který jsem měl na mysli, je Landscape Festival, tedy multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Rubrika Galerie, Artoto Galerie v Uhelném mlýně a pozvánka na výstavu Timo bude. Pražský hrad, Rožmberský palác, dary pro prezidenta zdaleka i blízka Římská 2. Galerie Středočeského kraje, The Second Fire, milostný dopis Bajkalu. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, cyklus Máji. V DOXu můžete zajít na výstavu Radky Botčevič, nazvanou Faust. Galerie hlavního města Prahy, Zvon, a pozvánka na výstavu Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, kolektiv autorů a výstava Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, váza, symbol kultury a života. Dále tady mám pozvánku do Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura a výstava Chasing Shadows. Prakovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Delay Spring. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Dále Veletržní palác, ale také Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích. Tam je k vidění Bienále ve věci umění 2026. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Galerie Etc. Art, Jiří Staněk a pozvánka na výstavu Kůže času. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích a pozvánka na Budějickou vlnu. Vila Pelé, Antonín Střížek, výstava Svět od vedle. Trafogalery, Dana Bartoníčková a Jakub Titikalo, Fragmenty dne, světla noci. The Chemistry Gallery, pozvánka na společnou výstavu Tomáše Jeteli, Tomáše Němce a Václava Misaře, Joie de Vivre. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Studio Prona v Lounech, tam můžete vyrazit na výstavu Human Nature. Dále Novoměstská radnice, magická olejomalba a konečně Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté, výstava Home Sweet Home. Tolik kulturní servis, ještě zmíním stručně k programu Rádia 1. Pro dnešek v 18 hodin vás čeká pořád Estereo, v 19 hodin nonstop, dnes s deskou HC od kapely Oblaka. Ve 20 hodin Velká sedma, tedy československá hitparáda Rádia 1. Ve 22 hodin pořad Unizone a od 23 hodiny Electronic Tuesday.

britský producent Stumblin, což je umělecký pseudonym Petra Coopera a jeho projekt někde na pomezí dream popu, ambientu, slowcoreu a shoegazu. Aktuálně pár dní staré EPčko Head Over Heels, ze kterého jsem vám teď nabídl ukázku Your Handwriting Is Better Than Mine. Tuhle skladbu teď už vystřídá Samuel Eastgate alias L.A. Priest, bývalý kytarista a frontman Late of the Pier, s novým singlem Rayon, který se objeví na nové desce Into the Sky, ta vyjde na konci srpna.

hudebnice True Blue, původem z Kodaně, ovšem žijící v New Yorku. Před nějakou dobou prorazila skladbou Fountain, která se teď dočkala prostřednictvím remixového EPčka Fountain Edits. Několika předpracování, například od DJ Pythona projektu Nature Boy, anebo od dvojice Vanessa Amara. A právě tenhle ten remix nebo edit jsme si měli možnost vyslechnout. No a teď jedna vzpomínka na producentku Sophie. Nothing more to say.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama. You like the view, no can she lie? Respect this joke.

jeho Londýňanka Jay Gray, aspoň doufám, že tak nějak se to vyslovuje, zpěvačka a rapperka, jejíž debutové album stále nevyšlo, ale očekává se. Tohle byl poslední single skladba skladba Bad Bug, na které hostoval Eric the Architect. Ještě předtím hvězdička Helena Gao skladby Lao Wai. No a tohle je spolupráce rapera Chandlera Warda a producenta Lomena ve skladbě On Me z týden nebo dva týdny staré desky Cold Pressed. Zero playing time, you should have kept that advice. Never thought the scales, measurements ever went this high. Get it right.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
5: 14. Asi jo. Noir Film Festival 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
9: Reklama na Radio 1.
10: Dneska si také už po několikáté připomínáme tvorbu britského hudebníka a producenta Williama Orbita, který zemřel ve věku 69 let na konci července. A ta zpráva obletěla svět před pár dny, na konci minulého týdne. Tohle je jedna z jeho slavnějších producentských prací. A další úspěšný popový single v podání skotského zpěváka Finlay Quaye, skladba Dice, na které také hostuje Beth Orton.

Další sourozenecké duo, tentokrát z Austrálie, bratr a sestra Angus a Julia Stone ve společném novém singlu Celestial Bodies, předzvěst jejich už 7. studiové desky. Tohle už je Amil Raja ve skladbě St. Mary's Triangle, která šla letos v březnu.

Hitparáda Rádia 1. Milí přátelé, i pro tento týden jsme pro vás nachystali 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Nejprve mistr basů Dizzy Rascal a jeho nový single So Hot.

Kanaďanka Maz, jejíž single Track Suit vyšel 2. června, navazuje na její 3D elektronický katalog. A my si nasazujeme tuto skladbu

Novinkou třetí je track Daniela Averyho s názvem Lemon. Je součástí jeho aktuálního dvouskladbového EPčka. New Yorkské kvarteto Star Cleaner Reunion ohlásilo svoje debutové album Umbrella na 25. září. Představuje se hitparádě se skladbou Never Odd or Even.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Jediný na světě od hudebnice Báry Zmekové.
1: Jediný na světě, co mě máte, že radostí někdy až srdce bolí.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Další záležitost z Londýna, dnes si mi jich tady sešlo poměrně hodně. Kapela, které se hodně mluví, Man, Woman, Chainsaw, vydává svůj debut, respektive už ho vydala minulý pátek, Cannonball, tak se jmenuje, venku už po celý tenhle rok vyšlo několik singlů. Jedním z nich byla i tahleta skladba Snakebite. Jinak desku produkovali Margot Broom, který spolupracoval třeba s kapelami jako Big Joni nebo Fat White Family, a také Seth Evans, který zase úzce spolupracuje s Black Midi,

Pět minut před 14. hodinou doznívá skladba od The Smashing Pumpkins Crush z desky Gish. No a teď možná i trošku nečekaná spolupráce Williama Orbita a kapely Blur. V roce 1999 to byl vůbec takový rok Williama Orbita. Tahle sázka rozhodně vyšla, vzniklo z toho album 13, možná má nejoblíbenější v diskografii Blur. A tady to je ukázka Battle.

Tolik Blur a William Orbit skladby Battle z desky 13 z roku 99. No a minutu po 14. hodině nás čeká kapela Helen, která debutovala před 11 lety skvělým albem The Original Faces. Helen tvoří nebo založila Liz Harris, která je známá díky svému monumentálnímu projektu Grouper. A Grouper se po 17 letech vrací do Prahy a to 30. října v rámci 34. ročníku festivalu Alternativa, jak nám dováží Hard Noise a vystoupí v kostele svatého Šimona a Judy. Já vám teď ale nabídnu právě Helen, mnohem přímočarejší záležitost od Liz Harris, s novinkou Linda's Head, což je single z chystané stejnomenné desky, která vyjde 8. října letošního roku.

archivní záležitost od kapely Broadcast, skladba Pendulum z jejich alba Haha Sound. No a teď už italský projekt SPN, čerstvé album Industrial Relations a skladba How Many Red Bricks.

tak turínský umělec, skladatel Stefano Murgia alias Esepi Ene, trocha experimentu a alternativy na Rádiu 1 neuškodí. Tohle byla ukázka z desky Chamber Music, která vyšla poslední červencový den, skladba How Many Red Bricks. No a teď už dvojice z Brooklynu, Peryl Dixon a Richard Orofino alias Sex Week. Takový alt pop prorazili hlavně jednak svým eponymním debutem, 2 roky starým, a také loňskou deskou Upper Mezzanine, což je vlastně spíše EPčko, je to okolo těch 30 minut. Tady je ukázka Lone Wolf.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
3: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
10: Way Down We Go Tour 2027.
9: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: No a tohle je z mé strany naposledy William Orbit, tentokrát v solové tvorbě, to je ranější, je to vlastně završení jeho trilogie Strange Cargos, kterou započal už v druhé půlce 80. let. Deska, která vyšla v roce 1993 a už je tam jasně patrný ten tvůrčí rukopis. Skladba Water from a Vine Leaf, opět s hostující zpěvačkou a písničkářkou Beth Orton.

0: a od Williama Orbita. Skladby z roku 93, zpátky do současnosti, jenom pár dní stará spolupráce dvou britských junglistů, Tima Reapera a Beatrice M. Píčko BMTR01 a skladba Biota.
1: Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
2: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Talentovaná producentka působící v Torontu. KTA alias Koreatown Acid. Studovaná pianistka s asijskými kořeny vydala pod tímhle pseudonymem teď na konci července skvělé album Return to the Grid. Tohle byla ukázka Near Distance Future. Ještě předtím to byl Mark Bell s projektem LFO. Rok 2003 album Sheet a ukázka Blown. No a na závěr do té 15. hodiny ještě stihneme dvě skladby, takové letnější záležitosti. Jedna, vlastně obě jsou poměrně už staré. Rockers Hi-Fi, dvojice producentská z Velké Británie, prorazila v roce 1993 se skladbou Stoned, která se o 25 let později u příležitosti výroční edice dočkala několika remixů, včetně téhle verze skladby Stone v podání Manali Cream Mix. No a potom ještě stihneme jednu věc. Armand van Helden, slavný čikářský producent, a skladba Flowers. Tímto už se s vámi loučí Raul Palory. Díky moc za poslech, užívejte léto. A uslyšíme se pravděpodobně příští týden ve stejném čase v úterý po 12. hodině. Do té doby naslyšenou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letnikinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Reklama na Radio 1.
2: Vývar. A rybí vývar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
3: Ale pozor, mi, pane, nejlepší vývar získáme jedině na Rádiu 1.
2: Tam nechám nic proti žádným bontónu. Zrovna tak tam můžeme...

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
4: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny. Pohnout, Vltava, Buchty a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku. Sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna. www.festivalkefír.cz
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
8: Reklama na Radio 1.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Krásné odpoledne vám přeje po Rajově. Zase loň doznal nám Daphne, neboli Dan Snave, tenhle ten kanadský už veterán, který začínal dříve pod projektem Manitoba, později změnil název na Caribou a tohle jeho další alter ego, více takové klubově hravé a možná i s takovými technovlivy, Daphne a novinka Have You a Sec. Předtím Logic 1000, tahle ta producentka z Austrálie, žijící v Británii, na novince All In For You featuring Kučka. Doplním, že vystoupila také na festivalu Pop se, odkud jsem se vrátil, odkud jste poslouchali také profilový pořad Intro v neděli, no a předtím také třeba Maz, novinka z hitparády Rád 1, či Star Cleaner Reunion, rovněž je novinka z hitparády, či Beach Vacation a také třeba Sylvan Esso a Boy From Nowhere, před reklamou třeba také z Velké sedmi Glad Sisyphus, či Hazel English a také Mormor nebo R.I.P. Magic, tahle ta další novinka, kterou nasadil Jerry ve čtvrtek. Teď už ale Kitchen Flies, jeho nový single spolupráce s TED, což je producent z Británie, žijící v Americe už také dříve Total Extinct Dinosaur, Enormous Extinct Dinosaur, Return to Ojai je název téhle novinky. Catching Flies, 15 hodin 47 minut. No a vy posloucháte Rádio 1.

Tolik moc pěkná věc od Lily Juniper, která stále je v top 15 hit parády Rádia 1, tato hudebnice, která se objevala v Praze na Music Infinity společně s Frederickem Robinsonem tenkrát, na podruhé, když tady byl, a jinak teď už patří do stáje také americké značky z LA, Friends of Friends, kde vyšla tato věc Way to Love. Před námi už je ale teďka tato také sympatická partička z je původně Itálie, žijící v Barceloně, Paladien. To vás pozvu rovnou i na jejich debutové vystoupení v Praze, které proběhne až na konci roku 5. prosince v Paláci Akropolis, a to v rámci právě Music Infinity, kde jako předskokance objeví také mladičký Carmichael, kterého si dáme možná hned potom. Teď už Embers, tato novinka od této barcelonské dvojice původem z Itálie Paladien, které jste poslouchali také letos, myslím, že to bylo na jaře, profilový pořad intro.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
8: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Reklama na Radio 1.

Tolik hudebnice Tadža Cheek, která si umělecky říká Lorraine. Tato hudebnice, skladatelka z Brooklynu, chystá nové album s názvem Fata Morgana, na značce Mexican Summera. To byla příjemná věc s názvem Borderline. No a to už je Arlo Parks, její nový single, respektive spolupráce s John Glacier, tohletou další Elonínenkou, která přispěla vokálně k této věci Fluet. Ostatně Arlo Parks uvidíme v listopadu v Praze, v Archa Plus.

tolik Fathomless, Michael Bleach a jeho projekt na poli takové downtempo elektroniky, různých také two-stepových vlivů i poslechové hudby. Každopádně Fathomless, zajímavý talent ze značky Folded Music, který chystá ostatně teďka nové album Ephemeral, odkud pocházeli tenhle single předsazený You Remember, a vy se na něj těšte na dalším ročníku, 14. ročníku Festivalu Spektakuláre příští rok v rámci showcaseu právě labelu Asta Hirokio, který tady také vystoupí společně Sketch Night 2 v showcaseu Folded Music. 16 hodin a 11 minut, vy posloucháte Rádio 1, za chvíličku tady máme kulturní servis. Tohle už je ukázka z nové desky od producenta ze Spojených států, právě skvělého Slow Magica, který teďka vydal své nové album právě pod názvem Emotion Engine v pátek. Vyšlo z něho několik už singlů, které jsme si tady představovali. Tohle je však novinka s Yutaka Hirasaka, s Kaba Hanami, Slow Magica.

0: Kulturní servis.
1: Taky tady je pravidelný kulturní servis pro dnešní den 11. srpna roku 2026, kdy svátek mají Zuzanky, takže všechno nej, Zuzankám. No a já mám pro vás samozřejmě pravidelný přehled koncertů a tančíren, filmů, divadel, no a také i programu Rádia 1. No a začneme rovnou s koncertami a tančinami. V Rock Café dneska od 20 hodin vystoupí Anal Vomit a host Razor Instead of Tongue. V Jazz Doku dnes od 21 hodin máte možnost slyšet kapelu Cirkus Ponorka. No a v Meat Factory od 20 hodin vystoupí Joshua Curran a také kapela Curtains Please. Z filmových představení nabízíme v letním kině Dlabačov od 21 hodin snímek Bohemský život. Kino Dlabačov 18.30 vás zve na veřejný prostor Františka Skály a ve 20.30 pak je to film Chungking Express. V Edison Film Hubu se promítá o 19 hodin Kráska v růžovém a v 21.45 Spider-Man z Brusu Nový den. Do kina Pilotů můžete zajít od 6:30 na film Čika Čeka a v 21.30 Ztratili jsme Stalina. Letní kino na Pragovce vás zve od 21 hodin na film To není můj film. No a kino Lucerna od 20.30 promítá opět film Čika Čeka. Tolik filmy s divadelním představení, mám tady nabídku jedinou, a to na Loď tajemství v 19.30. Tam je představení přichystané My kluci, co spolu chodíme? Mozgová bůrka. No a to je vše z dnešního kulturního servisu, který je samozřejmě o prázdninách není tak nabitý, jak jsme zvyklí. Každopádně důležité je zmínit, že vy můžete poslouchat samozřejmě Rádio 1, a to 24/7. Dnes třeba v 18 hodin to bude pravidelný vinylový speciál Estereo. Dneska s Ultrafínem. V 19 hodin vás pak pozvu k poslechu pořadu CD Nonstop, pravidelnému pořadu všedního dne. A dnes to bude elektronický producent Domácí oblaka a jeho deska Ace. Ve 20 hodin pak už velká sedmá premiéra československé hitparády Rádia 1. No a v 22 hodin pak i hodinka pořadu Unizone a ve 23 hodin Electronic Tuesday s Janem Krumlem. Tak, tolik výhled na Rádio 1 až do půlnoci, každopádně do té 18. hodiny vám přeje příjemný poslech ze Vsedloň a my už jdeme opět za muzikou.

Příjemná věcička od projektu Arms and Sleepers, který jste viděli v Praze už několikrát. Každopádně uvidíte, doufám, znova koncem už září, kdy vystoupí ve Futurum Music Baru se svou novou deskou Sentimentalism, odkud jsme poslouchali tuhletu singlovku After Sun. Deska vyšla před pár týdny, příjemný opět downtempo sound od Mirzy Ramiče, tohle hudebníka původně z tohohle tria Arms and Sleepers, který už ho tvoří nyní sám a přesunul se do své rodné Bosny a Hercegoviny. Ale teď už Bonobo, ten ostatně také ohlásil nové album na podzim, vyjde na značce Ninja Tune pod názvem Migration. No a to už je další single, už potom dvojsinglovce, třetí ukázka Always on Your Side s Joe Crooks, zpěvačkou Bonobo. 16:22 minut.

0: Reklama Rádia 1.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Reklama na Radio 1.

Tak posloucháte Rádio 1, příjemný poslech vám přeje do té druhé půlky už Josef Sedloň. Tohle byli Bob a Subway, tohle ta legendární ruská dvojice na poli drum and bassu na novince ze značky Hospital z chystané kompilace Forza Horizon 6, skladba Elastic Dreams. No a když jsme ještě u toho Liquid Drum and Bassu, tak tohle je novinka značky Shogun Audio, která ostatně chystá svou výroční kompilaci další Point of Origin Volume 5. No tohle je moc příjemná věcička, která vyšla zde už s předstihem projektu Note and Czar Getting Sentimental. A vypomohla tentokrát i zpěvačka Jess Eddie. 16:32.

CD Nonstop. Za elektronickým experimentálním projektem Oblaka se skrývá domácí producent Ladislav Senzor, dříve co by Exhausted Modern. Jeho album AC vyšlo v roce 2022 a vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tolik americký projekt Copper Plate a ta věc z minulého měsíce Questions, která vyšla přes jejich Bandcamp. Každopádně zdravím Darena až do na moře, vlastně do Británie, kde poslouchá přes internet. Tohle je už projekt Space Moth, který vydal také sympatické druhé album po čtyřleté odmlce s názvem Inward Eye, které čerpá z odkazu takových krautrockových možná vlivů i indie kytarové muziky z Británie. Greenway značka ho vydala před měsícem, tohle je už ukázka Telepathic Butterflies. Space Moth, tenhle ten počin právě tenhle hudebnice, která už před čtyřmi lety vydala svůj debut s názvem No Past, No Future a jmenuje se Miriam Kudus. Space Moth na Rádiu 1.

16 hodin 48 minut. Jste naladěni na Rádio 1. Příjemný poslech až do té 18. hodiny vám přijel zase Loinu. A to už byl kanadský producent Jacques Green. Já se tím jsem měl možnost pokecat loni na Pop Mese. Moc rád bych ho tady viděl. Mimo jiné i třeba s projektem Versus GT, který tvoří Snowshot Think. Teď, který si také dneska ještě dáme v novém singlu. Tohle byla ukázka Presence. Je z chystané desky jeho, kterou ohlásil na znece Lucky Me JG. Každopádně já vlastně dnes také po vysílání hned jedu hrát také do kampusu Hybernská, kde si dáme pár příjemných klubovek a pohodových věcí. Společně jsem s Pillerem DJem také vás tam budeme oblažovat od 19. do 22. hodiny v kampusu Hybernská venku na nádvoří, takže se těším na vás, pokud někteří dorazíte. Tohle už je skladba After the Rain, zcela nový track, který najdete na desce druhém albu kapely Over Mono, tohleto walskem bratrském duo, které se navrátilo na značku Excel Recordings deskou Pure Devotion teďka v pátek a představili hned den na to také naživo na festivalu Pop Mese, kde musím říct, že to živý vystoupení je opravdu hodně, hodně vydařené. Deska není špatná, ale musím říct, že debitně osobně vzal více. Každopádně After the Rain a Over Mono na Rádio 1.

0: baráku blbec, pitomec, dám ho říkám dědovou.
1: Inhaluje.
2: No. Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Rádio 1.

Tenhle ten hudební producent z Brightonu, kterého se vám dovezu už před 10 lety na showcase, tenkrát ještě značky Monkey Town, loni se pak objevil na showcase pro změnu labelu Max Cooper a Mesh Records a musím říct, že to byl mazec, co předvedl naživo. Tohle byla ukázka tracku Chromatic Sky z jeho nového EP Elements, které vyšlo teďka v půlce července na značce právě Mesh. No a za chvíličku máme 17 hodin. Já doplním úplně list na stránky Rádia 1 a tohle už je Adam Freeland a Duncan Forbes. Tohleto už legendární duo, které jsme tady už samozřejmě znáte z vysílání rádia, jak solově Adama Freelanda z jeho labelu Marine Parade, tak Duncana Forbesa z projektu Spooky. Spolu teďka sedli a udělali výborné EP Transhuman, které se opravdu povedlo hypno, dub, techno, jak vyšitý, doporučuji Stop Fighting, to už je další ukázka po singlovce Transhuman. A doufujeme, že Adama brzy také uvidíme zde opět v Praze. Po 16 letech oživil svou značku Marine Parade, kde vyšlo tohleto trojsklubové EP teď minulý týden, no před týdnem už. Tady je už skladba Stop Fighting. Yuck.

0: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
1: Way Down We Go Tour 2027.
0: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Rádio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Parádní věcička, remix od Daniela Averyho pro tentokrát legendu Fluke. Tohle ta kapela právě společně s Spooky v roce 94 jako první live act elektronický se vůbec objevil zde v Čechách. Jsem rád, že jsem byl u toho. Parádní věc Atom Bomb dostala nový kabátek a to i techno remix. Každopádně tohle byl ten Nuclear Summer verze. No a před námi je další, je teďka moc vydařená záležitost od projektu z Kanady Teen Days. Skladba Drumwork vyšla teďka na takovým dvojskladbovým počinu. Před týdnem také už na jeho značce Jamieho Isaaca Easy Listening. Vy tam najdete více takovou klubovější verzi skladby Drumwork. Trošku mi připomněla trošku Forteta, hráli jsme si ji v neděli v novinkách. No a tohle už je ta zase více vypohoděná do rádia skladba Drumwork Loved Up verze. A vy tam najdete ještě skladbu Exactly, také ve dvou verzích. Každopádně Teen Days. A máme 17 hodin 11 minut. Playlist opět najdete na stránce Rádia 1.

Tolik americký producent Blaudis, jinak hudební producent, který dělá takovouhle emotivní elektroniku hodně. Tentokrát novinka od tohle producenta z Washingtonu, Bert Loudis, jenom vlastním jménem, jak se pěkně zkrátil, spojil, tak si říct, a z toho Blaudis s dvěma se na konci. To byla ukázka Ancient Resurgent. No a po této filmově cinematické takové elektronice je tady tenhle ten objev také značky Kompos, který se má navrátit na značku z Mnichova novým albem Drum Seats po prázdninách. Tohle jeho nový single Glow, záře Peter Gull, který už ostatně byl oceněn jazzovou komunitou už za své předchozí album na značce Kompos. Peter Gull. Kabaklou 17 hodin, už je 19 minut.

0: Golf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
1: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
2: Festival Kefír, rodinná zábava pro všechny, Kohnout, Vltava, Fuchsy a Loutky, dílny, atrakce a hlavně Kašpárek v rohlíku, sobota 29. srpna, Park 360, Hradec Králové. A pozor, Megaslámový park a dílna Pepi Libického již od 17. srpna, www.festivalkefir.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Naštěji už tam bude.
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
9: Reklama na Radio 1.

Kanadská dvojice Shabasan Krgovič, která se nesešla poprvé. Jejich další, ale krásná deska Four Days in June vyšla ještě před prázdninami, myslím, že na značce Idea Fix, kde ostatně také vydávají. No a my se podíváme také za novým albem od hudebníka Nick Hakima, která se vám tady představil také v intru. Je to možná pár let zpátky. I Can See je název jeho nové desky na značce Ear Seed. A o tohletoho soulaře, který fúzuje různé styly, už ukázka Soft Wet Clay, Nick Hakim na Rádiu 1. No a příjemný poslech vám přeje za Vsedloň ještě do té 18. hodiny. Pak už te čekejte také pořad Estereo dneska s Ultrafinem, či pořad Cereon stop od 19. hodin s projektem Oblaka a deskou HC.

Tak to byla už manchesterská trojka Nightbus, která se tady objevila naživo i před prázdninama ještě v Bike Jesus. Bohužel to bylo v neděli, tak jsem se nedal kvůli novinkám, docela mě to mrzí. Jejich desku Passenger jsem rozhodně za loňský rok také favorizoval mezi top 50 deskama. Vyšla na kultovní značce Melodic. A tam se právě objevil tenhle ten nový remix projektu Ash Nymph pro skladbu False Prophet. No a my si dáme ještě jeden pěkný podařený remix, který vyšel teďka v pátek, tentokrát pro dvojici Grand Brothers, kterou jste viděli zde už loni na podzim v listopadu naposledy, kdy jsem vám je poštprté už dovezl tuhletu, musím říct stále stoupající kvalitou dvojici na poli elektroniky a postmoderní klasiky. Jejich skladba Liminal, kterou znáte jako single, dostala nový kabátek rework od projektu z Německa, myslím, že Koma, který znáte i ze značky Compact. Tady jejich klubovější vokální, myslím, že verze.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Tolik ukázka ze značky Engine Deep Exploration pro Kalku a 24, track 24. Určitě si třeba zahrajeme dneska také na té akcičce v kampusu Hybernská, kam vás zvu už od 19. hodiny a do 20. se tam možná také potkáme. Každopádně teď už tato novinka od Hot Since 82, producenta z Británie. Life's Too Short je track, který najdete také na jeho novém EPčku Wow, které vydala značka Knee Deep in Sound před týdnem. Máme 17 hodin 46 minut a tenhle ten talent, který umí prostě balancovat přesně na té hraně vkusu. Hot Since 82.

Velká zpěvačka Tyson, kterou jste mohli zaregistrovat třeba kromě solové tvorby v projektu Versus GT, co by hostující vokalistku tentokrát právě tenhle ten projekt Versus GT, aspoň No Such Thingem zastoupený v téhleté du s Kobe Safe ukázce The Edge. To byla dvoj single Away The Edge od Tyson, ale teď už samotný No Such Thing, ten americký hudební producent Jason Chung vlastním jménem, kterého jsem vám také dovezl na spektakuláře, no už je to také 8 let zpět možná. LX Raid featuring Daito Manabe. Manabe, tohle ta vokalistka také asi s azijskými kořeny. Teďka v téhle novince pro značku Timetable. No Such Thing, 17 hodin 53 minuty. Na playlist také na stránce Rádina.

tohle byl švýcarský projekt s názvem Four Tales, EPčko Spaces, které shrnulo ty jeho singly, které vydal během letošního roku právě přes svůj bandcamp na tomhle EP Spaces, to byla ukázka Adrift a rozhodně pro mě jeden z takových hudebníků, o kterém uvažuji třeba na příští rok ho dovést na spektakuláře, ale teď už od Four Tales ještě k téhleté záležitosti Four Man Sand, producentovi, kterého jste slyšeli včera také v CD Nonstopu s jeho druhým albem. Za ním se skrývá německý už hudebník žijící, ale dlouhá už léta, minimálně 7 let v tom ve Spojených státech, kam přesídlil Robert Koch, aka dříve Robot Koch, a začal tvořit více hudbu na pomezí ambientu a vůbec meditačního jivé léčivé hudby. Tohle jeho novinka spolupráce se Six Missing projektem, který ostatně udělal třeba i remix z klaba Circle 72 Summerham, která vyšla jíka v pátek na značce právě Trees and Cyborgs, jeho Four Man Sand alias Robert Koch. Na závěr dnešního mého působení zde aspoň doteď, pak si ještě vás převezmu samozřejmě za hodinku při pořadu CD Nonstop dneska s experimentálním elektronickým domácím producentem Oblaka deskou HC a za chvíličku už Estereo s Ultrafinem. Tohle jsou Four Man Sand, kompletní playlist. Už najdete také na stránce Rádia 1 právě pod jménem Josef Sedloň. Já vám přeju krásný poslech s Rádiem 1. No a naslyšenou, ale spíš naviděnou, tak možná i dnes některými po té 19. hodině v kampusu Hybernská, kde se těšíme společně sem s Pillerem na vás, kde si dáme příjemné klubovky deepové při tomhle tom krásném letním počasí. Těším se na vás. Four Man Sand a Six Missing z Circle 72.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický skvělý jména, máme pro vás fresh nový jména, máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
9: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Krásný úterní podvečer vám přeji a vítejte u dalšího vydání vinylového speciálu jménem E-Stereo. Dnes se ponese v takřka výhradně v duchu soulu a jazz soulu. Jak to bude vypadat, vám napoví už následující skladba Gary Birda Soul Traveling.

0: Estéreo.
1: Zdeňku, vyberte si políčko.
2: Poprosím, C jako cirkulárka.
1: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
2: To nevím.
1: Jane, chcete odpovědět?
3: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
4: Já to vím.
5: Estéreo muzika.
6: Vítejte u druhé půlky soulového estera. Zahajují Mr. Roy Ayers se skladbou Searching.

Estero, se nám blíží ke konci. Doznívala nám verze Family Affair Sly Stone. Na úplný závěr nám zahraje polský jazzman Jerzy Milian se svou skladbou Kacek. Loučí se Ultrafino, Estereo. Mějte se moc fajn a uslyšíme se zase někdy v úterý v 6 večer.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Milí přátelé, i pro tento týden jsme pro vás nachystali 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Nejprve mistr basů Dizzy Rascal.

Kanaďanka Maz, jejíž single Tracksuit vyšel 2. června, navazuje na její indie elektronický katalog. A my si nasazujeme tuto skladbu jako

Novinkou třetí je track Daniela Averyho s názvem Lemon. Je součástí jeho aktuálního dvouskladbového EPčka. New Yorkské kvarteto Star Cleaner Reunion ohlásilo svoje debutové album Umbrella na 25. září. Představuje se v hitparádě se skladbou Never Odd or Even.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Jediný na světě od hudebnice Báry Zmekové.
1: Jediný na světě, co mě mate, že radostí někdy až srdce bolí.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
3: Come on, baby, light my fire.
4: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
3: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
4: Tak to je jiná.

0: CD Nonstop. Krásný večer vám přeje Josef Sedloň při pravidelném domácím CD Nonstopu, jak jazykem každé úterý. A dnes pan výběr na pražského producenta, který si říká Oblaka a bude znít jeho debut AC z roku 2022, který vlastně odstartoval jeho novou éru tohle jinak hudebníka vlastně jménem Ladislava Cenzora, který jste ostatně mohli už znát v té minulé dekádě, hlavně pod jeho pseudonymem Exhausted Modern. Ten pražský hudební producent, skladatel a také sound designer je spoluzakladatelem uznávaného hudebního vydavatelství také Endless Illusion. No a jak jsem řekl, pod projektem Exhausted Modern vydával už v minulé dekádě. Co by projekt Oblaka však oficiálně založil v roce 2002 jako svůj vedlejší tvůrčí platformu, která mu umožňovala experimentovat s odlišnými, více současnějšími hudebními směry v elektronice, zároveň i právě takovou IDM, možná muzikou, a zatímco právě projekt Exhausted Modern produkoval spíše temnější, více dystopické techno nahrávky a elektroniku, pod hlavičkou Oblaka se chtěl zaměřovat na více introspektivní textury zvukové a vůbec i dekonstruované beaty. A každopádně debituje, jak jsem řekl, touhletou kolekcí s názvem AC, psáno HC, debutové album, které odstartovalo právě novou éru experimentování tohohle pražského producenta Ladislava Cenzora. No a na desce jste mohli najít celkově 8 nahrávek, ostatně za chvilku je uslyšíte. My jsme tady nasazovali tenkrát také singlovku Lahar, featuring Ancestral Vision, a na desce spolupracuje s Anou Koranič, vokalistkou, či také další známou vokalistkou Arleta v závěrečné věci Secret. Každopádně vy jste pak mohli zaregistrovat také jeho pak spolupráci se značkou Yuku Petrichor Memories. Tohleto atmosférické EP tentokrát reflektuje jeho vzpomínky na dětství prožité na městském sídlišti, jak sám píše. No a jeho pak druhé studiové album pod názvem Oblaka vydává také značka, vlastně usídlená v Praze, ale britského jako vlastně hudebního fandy. To byl album s názvem SOOS, nebo je Shores of Old Sentiments. Tohleto retrospektivní album, tentokrát hodně nostalgické svou atmosférou, byla inspirována chráněnou vulkanickou oblastí SOS v západních Čechách a zvukově na něm najdete právě jeho takový ty IDM experimenty už, které vznikaly od počátku vlastně milénia, takže hodně retrospektivní tentokrát dílko. No a my se ho připomínáme tohodle pražského producenta Oblaka v souvislosti s jeho novinkou, která vyšla před prázdninama pod názvem Liquidized. Tentokrát se jedná o jeho konceptuální album, které přehodnocuje české EDM s Liquid zvukovými vrstvami a obsahuje spolupráce třeba i s naším domácím Oliverem Thorem nebo projektem Expand Collapse. Každopádně tenhle ten talentovaný producent, který je spjat s elektronickou hudbou zde už, dá se říct, více než 2 dekády, teď už ale v jeho debutu AC, nebo HC, chcete, z roku 2022, a já vám přeju krásný poslech.
1: CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje 17. ročníkem multižánrového festivalu Cool v Plotě. Genius Loci města Písku se v pátek 11. a v sobotu 12. září promění v přehlídku umělců, kteří vystoupí sólově. Program osciluje mezi žánry, jakými jsou elektronická hudba, new folk, jazz, experimentální hudba a další. Festival se odehrává na několika místech v historickém centru města. Letos se můžete těšit na více než 30 umělců z Belgie, Velké Británie, Polska, Slovinska, Běloruska, Rakouska, Slovenska a řadu objevů z Česka. Více info na coolvplotě.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Cool v Plotě najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Alice Horáčková Neotevřené dopisy. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.

0: No halo, Franku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
1: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Radio 1.
4: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá

je tady datum 11. srpna, čili vás v následujících chvíli čeká 2. srpnová Velká sedma na Rádiu 1. Tentokrát vám přeje dobrý večer, tak odsábek, nebo taky dobré dopoledne, pokud posloucháte sobotní reprízu. Jako vždycky si pustíme 5 novinek, potom 15 míst, tak jak se řadily vaše hlasy prostřednictvím webu Rádia 1. Pustíme si nějakou pamětnickou skladbu, při které si zaspomínáme, vylosujeme jména výherců. Prostě tak jako obvykle to při Velké sedmě bývá. A teď nevím, jestli jsem řekl, že dobrý večer vám přeje Tonda Kocábek. Ale pokud jsem to řekl, tak se omlouvám za zdvojení a můžeme jít rovnou k dnešním novinkám. Tou první bude Petr Bursa. Petr Bursa je hudebník spojený s kolektivem BCAA, který debutoval před 2 lety v roce 2024 s albem Huts Hello pro BCAA systém. A tehdy se o něm psalo, že Petr Bursa je rostoucím měsícem na pražské experimentální elektronické scéně. Je hudba láká posluchače do tajuplné mlhou zahajené krajiny, přitahuje jako siréna svým kouzlem, vábením ze zvučné temnoty, které přináší chvilkový údiv, jen aby ho smetla vlna něhy a úžasu. Tak to je Petr Bursa, který má venku nový single, ten single se jmenuje Obsession a my se ho právě teď pustíme.

Tak to byl Petr Bursa a Obsession, první z dnešních novinek. Tou druhou bude kapela Foxo, která ve své tvorbě, jak se má říká, spojuje jazz, indie a smyčce, která navazuje aktuálně na své debutové album, které se jmenovalo Adam, a druhá deska se tak prý zcela logicky musí jmenovat Eva. Eva vyjde v září, nicméně ještě před prázdninami z něj kapela Fox vypustila první single, ten se jmenuje Tvoje hvězdy a vy ho za chvilinku uslyšíte. Kapela album Eva nahrála u Ondřeje Ješka ve studiu Jámor a jak tak koukám, nejbližší koncert má za 4 dny v Hrnhutu v Německu, nějaké si loch party, ale už 23. září je můžete vidět v Praze na Střeláku. K té skladbě sama kapela říká, refren textu tvoje písně, tvoje hvězdy, přišel sám automaticky jako noční vnuknutí. Uprostřed půlnoční veselé hravé garden party stačí chvilka, stačí se odskočit bokem. Stačí trocha klidu a refrény na světě. Když přes tvoje hvězdy někdy letí černý mrak, když přes tvoje hvězdy někdy letí, nech to tak. Neboj, ono se zas vyčasí. To je přání a otisk naděje, všecko ostatní je dětská hra. Protože kdo se umí hrát nejlíp na světě, jsou děti. Člověk by si měl ponechat aspoň něco málo z toho, co uměl, nebo si aspoň vzpomenout, jaký to bylo. Je to radost, říká frontman kapely Vicky. Kapela na albu začala pracovat už v roce 2024, kdy vznikla tahleta písnička Zdrnkání kapelníka Martina Čermáka a postupně tedy vytvořili Foxo celé album, které by se mělo objevit venku v půlce září. Tady je z něj tady první single a jmenuje se Tvoje hvězdy.

kapela Foxo a Tvoje hvězdy je skladba, která avizuje zářivé album Eva, které, jak jsem mezi tím tady našel, vyjde 11. září na značce Championship Music. Dostáváme se k třetí novince ze světa hip-hopu, protože rapper Jazzy Lopez představuje svoje dosud nejambicioznější album, na které si přizval Kata z Praga Union, DJ Fate a Elizabeth Ensenka. Přichází se svým druhým albem, které se jmenuje Jádro Pca. Na nahrávce spojil síly s producentem a multi-instrumentalistou Jakubem Karlem, který je celkem známý ze spolupráce s Mikem Trafikem, Bojtánem, Fast Food Orchestra nebo třeba Fapes. V hudbě se věnuje Jazzy Lopez od roku 2003, kdy začal s produkcí a psaním textu. V roce 2007 se stal součástí českobudějovické kapely Lotři a potom odcestoval do zahraničí a 9 let se tam různě pohyboval. No a po návratu do České republiky v roce 2024 vydal debutové album Život je Lopez, které vlastně zahájilo tu jeho solovou dráhu. Název napovídá, že jde o další kapitolu, která nabízí hlubší pohled pod povrch, abych tady ocitoval. Dlouho jsem nad tím přemýšlel a strašně dobře si to sedlo k první desce Život je Lopez. Tady to byly spíše šuplíkovky, které jsem tvořil po dobu života v zahraničí, teď jdeme víc do hloubky. Dostáváme se k samotnému jádru pudla, k podstatě věcí. Deska je hodně barevná a melodická, popisuje Jazzy Lopez. Od předchozího alba prý se nová deska liší i jiným přístupem a zvukem. Chtěl jsem vytvořit nahrávku, která bude bližší současnému publiku, ale zároveň ztratí rapové kořeny. První deska byla syrovější, výrazně undergroundová a postavená na mojí vlastní produkci. Tady už je snad profesionální dohled a také zkušenosti Jakuba Karla a Ondře Žadkuljaka z Rooftop Studia. Díky nim získali skladby větší hloubku, dynamiku i modernější zvuk. Pořád stavíme na boombapových picích a klasickém hip-hopu a jenom jsme tento základ oblakli do současného kabátu s melodickými refrény a pestřejší produkcí, vysvětluje Jazzy Lopez. Tady je skladba z tohoto druhého alba pánu Jazzy Lopeze a Jakuba Karla a skladba se jmenuje Vzducholoď.

Tak to byla třetí z dnešních novinek Jazz La Paz, Jakob Karl a Vzducholoď. Tou čtvrtou budou Matyášovi kamarádi, takže žánrově se zase tak moc daleko neposuneme, protože Matyášovi kamarádi je kapela, která provozuje alternativní rap v kombinaci s postpunkem, indie rockem a afektovaným vystupováním. Matyáš Libra, jakožto ústřední postava, je hudebník z Prahy, který se snaží propojit své emoce a fiktivní světy s hudbou. Koncem července 2024 vyšlo debutové album Za všechno může Matyáš. Na něj nyní navazuje následný single, který se jmenuje Má blbá hloupost. Tady je.

Tak to byli Matyášové kamarádi a Má blbá hloupost. Já jsem před 14 dny, ani ne, 10 dny, byl na besedě u Big Beatu v Tasově, tam Matyášové kamarádi hráli, ale dělal jsem jenom malý kousek. Před námi je pátá poslední novinka dnešního kola, kterou bude kapela Papírový draci. Papírový draci je alternativně popaková kapela z okolí Litomyšle, která ve své tvorbě mísí pozitivní módy s českými melancholickými texty inspirovanými přírodou a snovou krajinou. Krajinou se jmenuje i jejich nový single, který produkoval Matěj Belko, momentálně nejaktivnější v kapele Tata Boys. A za sebou už má kapela i IPčko živě ze studia AB Records a také loni někdy na podzim hráli live koncert pro Rádio Proglas. Pokud neznáte tuhletu sérii, jak se vám líbí, kterou v tomto případě spíkuruje Matěj Kišperský, tak rozhodně doporučuji, protože tam najdete spousty koncertních vystoupení různých neúplně profláknutých kapel. Což zatím pořád vlastně platí i o Papírových dracích a tady je tedy jejich nový single Krajinou, který se objevil na konci června.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Ve zmiňované Velké sedmě právě dohrála poslední novinka dnešního kola. Kapela Papíroví draci, kvarteto z Litomyšle, nebo možná z Litomyšleska, a jejich single, červnový single Krajinou. Jdeme tedy k místům logicky postupujícím. Na tom 15. se nám ve třetím týdnu v působení ve Velké sedmě umístila skladba Osloví, kde společně s Dagmar Plamperovou písničkářkou vystupuje její kamarádka Magdalena Perič. Tady je

15. místo dnešního kola. Dagmar Plamperová a skladba velice křehká, jemná, příjemná s názvem Oslofí. Na místě 14. je novinka z kola minulého, dvojice Klára Voden a Toyota Vangelis, skladba Akira, stejnomenný single z vydaný na značce Full Moon Forum. Dnes tedy místo 14.

Jedna ze tří novinek z kola minulého, kterým se podařilo se dostat do toho hlavního žebříčku, Klára Voden a Toyota Vangelis Akira. Na místě 13. je skladba plzeňských Blue Chesterfield nazvaná Angels.

Tolik kapela Blue Chesterfield a skladba Angels Blue Chesterfield, mimochodem minimálně personálně, možná i nějak jinak s přátelení s Eddie DeYoung. Tady je kapela, která je taky z Plzně, nicméně žánrově úplně někde jinde. Emokorový průkopníci SSS vydají prý až na začátku příštího roku své nové album, ale už teď je z něj venku single, který se jmenuje Věkoupení.

SZS a vykoupení. Já jsem tady před chvilkou říkal, že se dostali do toho hlavního žebříčku tři novinky, což byla mystifikace, protože dneska vlastně nakonec jsou čtyři. Blbě jsem se podíval. Za což se kaju a opravuju, a další novinkou z kola minulého, které se to podařilo, je píseň Každá další od Veru Linhartové. Veronika Linhartová na svém singlu Každá další zpívá o iluzích sociálních sítí a identitě ve světě internetu a navazuje s ním na album Aeon. Tu skladbě produkčně, na té skladbě se produkčně podílel Ondřej Rychlý a úmyslem tedy bylo propojit moderní elektroniku a emotivní smyčce a současný alternativní pop. Veronika Linhartová tímto startuje série singlů, které vznikají ve spolupráci s různými producenty a opět stejně jako album vše vychází na značce Indiescope. Tady je Veronika Linhartová pro dnešek tedy na 11. pozici. Mimochodem SL zase byli 12. stejně jako minule, nicméně už 6. týden. To jsem zapomněl říct. Na 11. je tedy Veronika Linhartová a skladba se jmenuje Každá další.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak to bylo místo 11. Veronika Hnatová a každá další. Na tom místě 10. skončila benešovská kapela Edit, která se vyznačuje tím, že nemá kytaru, ale za to má dvě baskytary a která má ve velké sedmě aktuálně skladbu Štěk. Skladbu, která je jejich novým singlem z alba Zlom. Tady je.

Edit a Štěk místo desáté. Na tom devátém pro změnu skladba daleko komornější, Tereza Hrabiny a jiný jméno na zvonku.

Tereza Hrabiny a jiný jméno na zvonku. Ani následná skladba není nějak zvlášť agresivní.

jako další skladbu uslyšíte kapelu Pozdurba, kterou asi netřeba představovat, která stejně jako minulé je i dneska na 7. místě a stejně jako Detikol je tady už 4. týdnem. Možná můžu jenom těm nezasvěceným připomenout, že Pozdurba s počátkem leta vydala své nové, nenové album. Album, na které nahrála nově své letité skladby, ovšem v akustických verzích. Tady jedna z nich a jmenuje se Polana 26.

bylo sedmé místo dnešní velké sedmi, Pozudba, čili Dominik Zezula a Tomáš Havlen a jejich akustická verze skladby Pulana. Na místě šestém skončila skladba, která minule vyhrála, která vlastně tady byla jako novinka v kole před minulém. A sice své síly spojili zpěvačka Mely Janatková a multiinstrumentalista Jaroslav Kořán a společně nahráli skladbu Rytmus a ta je právě dneska šestá.

0: posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Dozněla Milie Janotková a Jaroslav Kořán, skladba, jejich skladba Rytmus, dnes na místě šestém. Ještě než si pustíme první pětku dnešní Velké sedmi, tak tady mám skladbu, která říkáme pamětnická, skladbu, kterou nemůžete pro ní hlasovat, protože je nesoutěžní. Skladba, kterou se vracíme do času minulých a připomínáme si, je takovým malým okénkem a jednorázovým výletem. Dneska jsem tady zaregistroval v kalendáři, že má svátek Zuzana, takže samozřejmě všem Zuzkám, Zuzanám, Zuzankám přeju všechno nejlepší. Nicméně, když se řekne jméno Zuzana, tak úplně to první, který mi naskočí, je Zuzana Navarová. Zuzana Navarová, jak jistě víte, odešla poměrně dost brzo. A já jsem tady našel v našem archivním počítači, teda v archivu našeho počítače, skladbu, která pochází z roku, nebo nahraná do toho počítače, byla v srpnu 2006, takže je to přesně 20 let, což je vlastně docela dost dlouhá doba na to, abychom si zaspomínali a tuto skladbu si připomněli. Zuzana Navarová pochopitelně za doprovodu kapely Koa v té době, už tedy nikoli jako členka Nerezu, což bylo, platilo dlouhá léta předtím. A tohleta skladba, kterou se vrátíme tedy do roku 2006 a zazpomínáme tak, jak na tu kapelu, která byla, myslím, taky vlastně docela dobrá, bez ohledu na to, že v ní hrála Zuzana Navarová. A Zuzana Navarová, skladba se jmenuje Zelí a Prejt, dnešní pamětnická.

tak to bylo tango od Zuzany Navarové a skupiny Koa. Já ještě nedoplním, že v roce 2006 tato skladba vyšla na desce Koa, což byla vlastně výběrovka shrnující drahu kapely Koa, nebo prostě průřez tvorbou kapely Koa spolu se Zuzanou Navarovou, ale originálně tato skladba vyšla už v roce 2001, to znamená o dalších 5 let dříve, čili to vlastně není 20, ale 25 let stará skladba, kdy se objevila na dodnes bych řekl nepřekonaném a skvělém albu Barvy všecky, nepřekonaném myslím v rámci tvorby skupiny Koa. Tak, my se vracíme zpátky do žebříčku. Na místě 5. je další úspěšná novinka z kola minulého. Klávesista, velký experimentátor Jan Fajks, který býval dlouhá léta členem třeba skvětého původu Byrokracie, ale působí i v mnoha dalších různých projektech, třeba v kapele Kolna, vydal své solové album. My jsme si z něj minule nasadili skladbu Egal, ta deska se jmenuje Secondary Science a vyšla na Polí 5 celkem nepřekvapivě. No a vyskočila z novinky až rovnou na 5. místo, tak tady je.

zvukově velmi hravá záležitost. Jan Fajks a Egal pro dnešek na místě pátém. Na tom čtvrtém máme Marii Kešlovsky a její nový single Jsou dny. Jak tak koukám, minule byla pátá, dneska je čtvrtá. 4 týdny, tady je.

0: Tak to bylo místo čtvrté v dnešní Velké sedmě, která se pomalu a jistě blíží ke svému finále. Před námi je pozice číslo 3. Na pozici číslo 3, minule druzí, dneska třetí, jsou Past a skladba Vemte to za mě, která ovšem, jak tak koukám, je tady dneska sedmým týdnem, což znamená, že bude docela zajímavé sledovat, jak si povede, kdyby se vrátila třeba na prvním místě, na kterém už také byla, pak má šanci tady přežít ještě déle. Kdyby se nevrátila na první místo, tak už ji dneska uslyšíte naposledy. Tady jsou Past a litanie mladého fotra Vemte to za mě.
1: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

nemůžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy.

0: normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!
1: Vemte to za mě. Past a pro dnešek tady třetí místo, ale už sedmý týden v žebříčku Velké sedmi. Ještě než si pustíme dvojku dnešního kola, což možná můžu v tuhle chvíli už prozradit, je nejúspěšnější novinka z kola minulého, tak tady máme naše obvyklé losování věců. Vy, kteří neposloucháte Velkou sedmu pravidelně, tak vám to jenom rychle zrekapituluju. Vy, kteří do Velké sedmi hlasujete, nejenom, že můžete pomoct nějakým svým oblíbeným interpretům, ale můžete i být vylosováni a něco pěkného vyhrát. A to něco dneska je vinylová kompilace vzpomínající na kapelu Trabant. Kapela Trabant vznikla v roce 1996, to znamená, že letos uběhlo 30 let, pokud počítám dobře, od jejich vzniku. Vydala, tuším, že asi 7 alb, neříkám to, doufám, že doufám, že to nemotám. Každopádně ta kompilace není klasickou bestovkou, je to spíš takovým nějakým průřezem, kapela tomu říká kronika, na vinilu to má dvojvinyl, je to 21 skladeb, jsou tam dva bonusy nikdy nevydané a jinak to jsou takový ty skladby, které ta kapela měla ráda a je ráda, když na ní budou její dlouhletí příznivci vzpomínat. A třeba se těmi příznivci nebyli a stanou dnešní výhadci. A těmi třemi dnešními výhadci, které tady vybrala moje ruka šmátralka, jsou Viola Matulová, Martin Šíma a Jan Vedra. Jan Vedra, Martin Šíma a Viola Matulová jsou třemi dnešními výhadci, kteří dostanou vinylovou podobu alba Montáž 1996 až 2014 od kapely Trabant. Myslím si, že pokud vinily nezbíráte nebo nemáte rádi kapelu Trabant třeba, což by no, přišlo docela nepochopitelné, ale v každém případě i takový lidi existují, tak samozřejmě asi určitě hravě najdete někoho, kdo tuto kapelu rád měl, protože těch příznivců bylo opravdu docela hodně a potěšíte ho s ní. Tak, já jsem se dneska zamotal už tolikrát, že to ani snad nespočítám. Takže ještě jednou zopakuji. Třemi dnešními výherci, kteří dostanou dvojvinyl Trabantu, jsou Viola Matulová, Martin Šíma a Jan Vedra. A vy, kteří jste dneska nic nevyhráli, ale budete hlasovat v aktuálním kole, můžete být vylosováni v kole příštím a příštím se bude hlasovat opět vinyl. V tomto případě taky letitá záležitost, Nemilovaný svět od kapely Už jsme doma, který opět a znovu vyšel, který má už několik vinylových vydání, dokonce vyšel i ve Státech a vyšel i v Japonsku a v Polsku, já nevím, kde ještě všude. A teď je zase znova venku i v české vinylové znovu verzi. A to až příště, tentokrát teda výherci dostanou Trabant a tady je ta nejúspěšnější novinka z kola minulého, skupina Leky, která vyhrožuje, že skončí, protože její nové album se jmenuje Tak tady jsme naposled a na něm je skladba s poměrně vtipným textem Muž, kterým se nerad skloňoval. Pro dnešek tedy příčka číslo 2.

0: Venku je noc.
1: Léky. Muž, který se nerad skloňoval. Poměrně dost surový humor. A před námi je pouze jenom první místo dnešního kola. Na prvním místě dnešního kola, můžu říct rovnou, bez nějakých okolků skončili k mému překvapení Tisíčáci. Tisíčáci, kteří své nové album vydají počátkem října a bude na něm i skladba V zimě příroda spí, kterou už máme sedmým týdnu v našem žebříčku. Minulo byla čtvrtá a dneska je tu tedy sedmým týdnem, čili o nich platí to samé, co o Pasti. To znamená, že pak, když tahle skladba příště nevyhraje, už ji neuslyšíte, pokud vyhraje, ještě si ji dáme. Pro dnešek tedy je vítězná pozice kapely Tisíčáci a V zimě příroda spí.

0: Je, čau, Lauro. Co tady sedíš, jak suva na hnoji? Ty zase nemáš ani korunu, to jsi hrála karban, co?
1: Trochu jsme hráli, no, ale stálo to za to. Prostě ruka, moje ruka byla plná trumfu. Až tam přišel ten vod naproti, ten zrzavej. Vytáhnul velkou sedmu.
0: To jsi fakt neměla šanci.
2: Dozněla první příčka dnešní velké sedmy, kterou právě ještě posloucháte, a to znamená, že nás tuto chvíli čeká už pouze a jenom rekapitulace. Jako první novinku jste dneska slyšeli Petra Bursu a jeho skladbu Obsession.

Třetí novinkou byla píseň Vzducholoď, ve které se svoje síly spojili rapper Jazzy Lopez a producent Jacob Carlo. Jádro Pca se jmenuje jejich nové společné album a na něm je skladba právě Vzducholoď.

album Teres Hrabiny se jmenuje Ceremonie a jde v září na Indie Scope Records. Na místě osmém je album Slepé mapy, které už je venku a na něm je skladba Liščí, kterou máme na tom našem osmém místě.

Na místo 6. a 7. doputovaly skladby, které spojuje dost experimentální přístup ke zvuku i skladbě. Na místě 6. je to Milia Nadková a Jaroslav Kořán.

0: vole nemůžu, pozvěte to za mě.
1: Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou vejplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchota, víkendy, faktury, bonusy, moje stage bude teď open space. Bude mi líp, obleku u kompu můj novej sen.
2: Místo druhé, nejúspěšnější novinka z kola minulého, skupina rozprostřená mezi Třeští Jihlavy a Prahou, Lajky, muž, který se nerad skloňoval.

končí další kolo Velké sedmi, prázdninové Velké sedmi, srpnové Velké sedmi. Loučí se a zdraví Tonda Kocábek. Doufám, že nám aspoň někteří z vás zachováte přízeň. Doufám, že aspoň někteří z vás nám pošlete svůj hlas pro některou ze skladeb, která vás zaujala. Myslím, že nabídka je poměrně dost široká. Žánrový záběr veliký. Možnosti bezbřehé. A tak dále. Vždy ty přívlastky všichni dobře znáte. Mějte se hezky, jeďte někam na nějaký festival nebo na nějaký koncert. Užijte si to teplo, když už ho tady máme, díky té skončené klimatické krizi. A zase naslyšenou někdy, buď při Velké sedmě, nebo při mých běžných vysíláních.

Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.

0: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?

0: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.
2: Unizone. Amorfní virus mutující mezi 80 a 180 BPM.

0: Amorfní virus mutující mezi 80 a 180 BPM.
1: To tady nemůžete dělat!
2: To je Rádio 1.
3: My job. My job.

right-wing conspiracy or the vast left-wing conspiracy.

pět.

Ha ha ha!

23 hodin.

0: Kalvero! Ty burani si na nás najeli pistolníky!
1: Jenom klid, muchachos! Hej, amigo! Kolik vás tady vůbec je?
2: Mnoho.
1: Cože? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jenom sedm.
2: Ale za námi stojí Rádio 1.
3: Pajsšuvix, Rádio 1. Jestli je to fakticky tak, tak to znamená,

0: 13 syrových.
1: 13 rů. 13 rů.
2: Má džusanda, jo?
0: 13 rů.
1: 13 syrových.
0: 13 syrových průniků do jiné hudby.
3: Dobrý večer. Od mikrofonu Rádia 1 vás zdraví Vojta Uřada Staněk. Jak naznačila znělka, začíná pořad 13 syrových. A my zdravíme Aničku, Honzíka a Majdu, naše nejvěrnější posluchače. Hezký poslech, ale i vám ostatním.

Za projektem Rinse se skrývá skotský sound artista Jake Wimby a album, který se jmenuje Invisible a vyšlo na Dragon's Eye Recordings, má odrážet chaos a rozpad, protože vznikalo během nejistého a náročného životního období, neboli autor se stěhoval a pocit vykořeněnosti promítl do tohoto alba. Předesílám, že to není naposledy dneska, co tady máme desku, která tematizuje nebo nějakým způsobem odráží stěhování. Nicméně u Jake Wimbyho je zajímavý, že tam vlastně od začátku chybí jakákoliv, nebo on proklamuje, že tam není žádná struktura a vlastně je to celý improvizace, jak jsme zde zvyklí. Takže synťákový plochy, který se furt dokola vrství a bortí. My jsme hráli úvodní skladbu Jona a protože mě tahle věc docela baví, tak si pustíme ještě Knights of the Invisible. A zároveň říkám, že to není asi úplně žádný nový zvuk, ani tvůrčí princip, ale takovýhle synťákový výplach čas od času velmi vítám. A jenom dodávám, že synťákový výplach, do kterého se, ve kterém jsou takový zvláštní 80-kový samply.

0: rádiu jedna.
1: Základem pátého solového alba avantgardní folkové skladatelky Elishan Cotton je kombinace harmonie, housli a zpěvu. A jak jste mohli slyšet, tak ten zvuk se pohybuje mezi takovými minimalističtějšími dronovými pasážemi a vrstevnatějším aranžma s klavírem, perkusemi, synťákami. Takže tradice ruku v ruce s avantgardou. Album se jmenuje The God's Love, vydává ho Glitterbeat Records a jako bych slyšel solovou tvorbu Nico. Elishan Cotton je samozřejmě velmi respektované jméno a vynikající umělkyně. Když byla řeč o avantgardě a velkých jménech, tak Sorry for Laughing, zhluk legend.

Sorry for Laughing je projekt Gordona Whitlowa, člena legendárního amerického avantgardního kolektivu Biota, dříve Mnemonist Orchestra. A řeč je o směsici klasiky, nebo neoklasiky, experimentálu, noisu, industriálu, avantgardy, nějaké formy songwritingu a free jazzu. V roce 86 Whitlow vydal kazetu pod názvem Sorry for Laughing, což byla solovka. Album potom v roce 2018 reedoval vídeňský label Klang Gallery. No a v roce 2020 se Whitlow rozhodl projekt oživit, nikoliv ovšem jako solový, ale se skupinou. No a tohle, tahle deska, která se jmenuje Everyman, je od té chvíle již pátým albem téhle undergroundové superkapely, ve který vedle Whitlowa hrají třeba Martin Bates, toho tady slyšíme v poslední době relativně často, jinak Eyeless in Gaza, Edward K. Spell, samozřejmě legendary Pink Dots, i když ten na téhle desce není, avantgardní kytaristka Janet Feather, Patrick Q. Wright, taky legendary Pink Dots a ten na téhle desce je, nebo zázračný hráč na Niněru, Steven Tiller, a ten na téhle desce pro změnu není. Whitlow tohle album označuje za existenciální operu, no a my si zahrajeme ještě skladbu Down the Alley, která se mi z toho, z té desky líbí asi nejvíc. Protože to je nejtklivější píseň a taky nejčíc

Tak já se omlouvám, jak tam skočilo Sorry for Laughing, respektive jak do Sorry for Laughing vpadlo Tokyo Bedroom Orchestra, nevím proč. Každopádně tohle je solový projekt japonského skladatela Hira Nakamury a další z desek, které se vážou ke konkrétnímu místu, jichž je dnešní pořad plný. Tsuyoku se jmenuje deska, která vyšla na Kitchen Label a v japonštině to znamená vzdálená vzpomínka. V tomto případě je to vzpomínka na krajinu, s níž se Nakamura setkal během svého pobytu v Saitozaki, poloostrově ve Fukuoce, obklopené mořem a horami, přičemž na tom albu se nemá jednat o přímé zobrazení, ale spíše dojmy z onoho místa. Troufnu si podle hudby tvrdit, že se mu tam líbilo a vlastně to se dá říct asi o trošku to vyspojiluju o všech deskách, které tady zazní a týkají se míst, že se vlastně nebojí docela sladkobolných melodií. Každopádně Tsuyoku, Kitchen Label, Tokyo Bedroom Orchestra, základem Field Recordings, hlas, smyčce, kytara. Všechny tyhle věci se na tom albu tak jako porůznu objevují a mizí, nic tam úplně nedominuje a tahle variabilita mi vlastně přijde na tom jako celkem sympatická. No my si zahrajeme ještě skladbu Hisen.

ve Vestlothianu. To jsou obrovské hromady odpadního materiálu dosahující výšky až 95 metrů, které přetrvávají jako pozůstatky kdysi prosperujícího skotského průmyslu těžby břidlicové ropy v 19. a taky na počátku 20. století. V průběhu času si je přivlastnila příroda a obohatila červené štěrkové povrchy o zelené akcenty, což na místo přilákalo třeba skřivany, jezevce nebo sovy. Deska The Big Industries, kterou má na svědomí projekt Tokoro Vunen, která vyšla na londýnském labelu Flaming Pines, je svědectvím této krásné ironie, že vedlejší produkt výroby energie, který byl považován za mrtvý, tiše přežil ty průmyslové struktury, které údajně udržují svět v chodu. Tokoro Vunen je duo tvořené Martinem Rileym a Beth Robertsonovou, které se zabývá improvizací. Riley používá nasamplované a upravované field recordings a stejně tak violončelo nebo jeho samply, zatímco Beth Robertsonová na to reaguje mluveným slovem, kytarou a nebo nahrávkami z diktafonu. Ty skladby jsou čtyři a jsou taky rozměrnější, takže my si z toho hrajeme jenom krátké ukázky, nicméně tohle je super skvělá deska, vřele doporučuji vaší pozornosti. A kdyby to někdo zapomněl, tak tohle je pořad 13 rových a posloucháte Rádio 1.

No a tohle je druhá avizovaná deska, která se týká stěhování. Na jaře roku 2019 se Brady Cohen s rodinou právě nastěhoval do nového domu a jeho synovi byly 2 roky. Ten rok prý hodně pršelo a jak se ukázalo, nový dům nedokázal udržet vodu, všude prosakovalo a Brady Cohen se začal vlastně bát deště. A po jedné obzvlášť silné bouřce vzal s manželkou svého syna Olivera hrát si ven a zatímco oblížil situaci a zjišťoval a bál se, jaký škody zase najde, tak jeho syn se soustředil jen na jednu konkrétní věc a to bylo skákat do kaluží. Když Brady Cohen viděl, jakou mu to činí radost, veškerá rovnováha světa se zase obnovila. Ten moment si autor natočil a ona zvuková nahrávka stojí v základu první skladby alba, který se jmenuje Everything That Matters a tu úvodní skladbu jsme právě slyšeli. Zbytek té desky je výrazně instrumentálnější, instrumentálně košatější, přičemž primárním nástrojem je tady kytara, která například v následující skladbě zní, jako by byla od Neila Younga.

dohrává Brady Cohen a jeho skladba Reactive z alba Everything That Matters. No a my se dostáváme k poslední písni dnešního vydání pořadu 13 rychlých průniků do syrové hudby, protože to bylo opravdu rychlé. No a tím je ještě jedna skladba z, nebo skladba z desky Invisible od projektu Rinz, která se jmenuje Waiting for the Sea Eagle, závěrečná skladba té desky. Já vám děkuju za poslech, mějte se fajn, budu se zase někdy těšit a dobrou noc. 13 sirových ještě, 13 sirových končí, nicméně hudba, kterou máme rádi, bude ještě chvíli hrát dál, tak se mějte dobře a zase někdy čau. Od mikrofonu se loučí Vojta Úřada Staněk a tohle je Rádio 1.

0: 13 sirum.
1: 13 ru.
2: 13
1: ru.
2: Má džusanda, jo?
0: 13 ru.
1: 13 surov.
0: 13 sirových průniků do jiné hudby.
3: Já už to nevydržím.
4: Tak to pust.
5: Rádio 1.